mě. Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydávěc ten svět.

Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět se jinak neodvíjel, to teď vím.

Budem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Znovu navrátivší se na pódia Celine Dion vás probouzila v éteru signálu. Už jen 3 minuty schází do 8 hodiny. Dáme si tak první dnešní zprávy, které připravil Honza Navrátil, a po nich se opět můžete těšit na 80 od Tpal, Men Without Hats anebo Madony.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A je to taky úvodní pohled na silnice. Máme nehodu v Praze, Cínovecké ulici na úrovni předmostění s ulicí Kosteleckou směr centrum. Tady se potkalo osobní vozidlo s nákladním. A ještě zpozorněte na dálnici D1 mezi 207 a 219 kilometrem ve směru Ostrava je levý jízdní pruh uzavřen kvůli pracem na silnici. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Radio zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Radio, na řadu přichází zprávy. Více než milionu vozů Škoda se má týkat rozsáhlá svolávací akce koncernu Volkswagen, a to kvůli možným problémům s řízením. Celkem by závadu mohlo mít až 4 miliony vozidel tohoto koncernu. U některých modelů může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Ve věku 92 let zemřel šlechtic Karel Eduard Pár, emeritní velkopřevor suverénního řádu maltéských rytířů a také syn bývalého majitele Bechyňského zámku. Chorvatská policie vyzvedla z řeky na hranici se Slovinskem 5 utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo. Uvedla to chorvatská policie ve svém prohlášení.
0: Co se děje v regionu?
1: V Praze stále operuje filmový štáb Netflixu. Ten se s natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství vrátí na Letnou. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě pouze remizovali v Baku s Azerbajdžánem 1-1. Zápas hodnotí trenér Michal Bílek.
2: Ta první půle byla lepší než ta druhá. Tam ke konci té druhé půle jsme chtěli přetlačit hodně dopředu, ale byla to taková hektika bez nějakého klidu. Sice jsme měli nějaký tlak, ale pak už ke konci jsme si nevytvořili téměř nic. Takže my jsme se měli s tím, že to chceme, že to utkání chceme vyhrát. To je jednoznačně, takže zklamání je.
0: Signál Radio počasí.
1: První ranní zprávy na signálu končíme pohledem na počasí. Sobota bude s polojasnou oblohou, pršet nebude a vítr dnes zafouká od jihozápadu rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Radio. Signál Radio.
3: Honzo, díky, a minutu po 8 hodině už vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha a i o víkendu po ránu informace, které potřebujete, tedy očekávané události, jak bude, ze všeho nejdřív o Slovenci pro sobotu 22. září a hlavně muzika Madonna. Dobré jitro.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

To byly jméno Without Heads, vstává s vámi víkendový signál. Máme sobotu 26. září, čili přání jen toho nejlepšího ke jmeninám letí Andrám. Připomínáme si Evropský den jazyků, jehož cílem je propagace jazykové rozmanitosti a studia jazyků v zemích našeho starého kontinentu. A když se dívám na slavné osoby narozené tento den, roku 1981 jedna z nejúspěšnějších tenistek historie, Serena Williamsová, v roce 1948 jediný československý kosmonaut ve vesmíru, tedy Vladimír Remek, a ještě o 3 roky dříve, tím pádem 81, je právě dnes anglickému zpěvákovi a skladateli Brianu Ferrymu. Ten zazářil s kapelou Roxy Music a pak i na solové dráze. Tady asi jeho největší hit, který mimochodem miluje můj kolega Lukáš Frelich. Tak jemu, jako vám všem, hezké sobotní ráno.

0: krátce před půl devátou se probouzíte i se Signál rádiem a začíná nám, přátelé, babí léto. Obloha má být jasná až polojasná a nejvyšší denní teploty pohybující se mezi 18 až 22 stupně. Ovšem, teď po ránu měříme stupínku jen 8, tak jestli někam vyrážíte, raději více vrstev přihoďte. A já přidám zanedlouho očekávané události pro sobotu 26. září a 80 od Bad Boys Blue nebo Phila Collinse. Pěkné ráno.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět?

0: Díky, že vstáváte se signálem na oplátku. Pro vás máme přehled toho, co nás v sobotu 26. září nemine.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: V Bruselu budou jednat unijní ministři zemědělství. Česko zastupuje ministr Martin Šebestián. Ode dneška do pondělí nejede v Praze metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku Budějovická Kačerov. V hlavním městě zůstáváme, na výstavišti se koná 11. ročník akce Den hrdinů. Tentokrát s podtitulem Připravenost není panika. Návštěvníci se naučí, jak reagovat v krizové situaci, a naše fotbalová reprezentace dnes vstupuje do nové éry. První soutěžní utkání pod španělským koučem Santi Deniou odehraje v rámci Ligy národů v pražském Edenu proti Chorvatsku. Zápas má výkop 15 minut před 21. hodinou. Teď je 8:40. Dobré sobotní jitro ze signálu.

0: Dream On ve víkendovém signálu Klasika od Nazaret nás dostala téměř k 9. Honza Navrátil pro vás tak má čerstvé zprávy a v příští hodině Bonnie Tyler, ABBA nebo Fan Young Cannibals. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Nehodu máme v obci Úhonice, okres Praha Západ, Kladenská ulice. Tady došlo ke střetu dvou osobních aut. Jinak je provoz klidný, víkendový, tak snad nám to vydrží po celou sobotu. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné muziky, pojďme za dalšími zprávami. Ředitelství silnic a dálnic omezí o víkendu provoz na Pražském okruhu. Důvodem je výstavba mostů mezi sjezdy z ulice k Barandovu a Ořechem. Nejprve se zúží provoz ode dneška od 15 hodin až do zítřejších 15 hodin v pravém pruhu v úseku od dálnice D5 ke sjezdu na Řeporyje směrem k dálnici D1. Druhé omezení začne platit o něco později. Týká se výstavby mostů mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu, kde se od 23 hodin až do zítřejších 11 hodin v obou směrech uzavřou pravé jízdní pruhy. Ve Švýcarsku zemřel ve čtvrtek 18-letý český turista. Neštěstí se stalo nahoře Pilatus, uvedla to včera policie, citovaná švýcarskými médii. Podle nich se mladík zřítil ze strmého terénu. Papež Lev XIV. V Paříži druhým dnem pokračuje ve své návštěvě Francie. Na pařížském náměstí Svornosti odslouží odpoledne mši pro několik stovek tisíc lidí. Poté se letecky vypraví do poutního města Lourdes, kde zůstane až do pondělního rána.
0: Co se děje v regionu?
1: Cestující v pražském metru musí počítat s další komplikací. Od dnešního dne až do pondělka nejezdí vlaky na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové, a to konkrétně v úseku mezi stanicemi Budějovická a Kačerov. Soupravy metra jsou nahrazeny autobusy.
0: Sport.
1: Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý hráč se po drobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí lépe a měl by být týmu k dispozici na dnešní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
2: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat tady poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla, a měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den nám nabídne polojasnou oblohu, pršet by nemělo a vítr dnes zafouká od jihozápadu maximálně do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik další zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky za ně, Honzo, já jsem Lukáš Blaha a budu pro vás zanedlouho mít první víkendový tip, kam vyrazit. Počkejte si na něj a skvělé sobotní ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vzpomínka na famozní Bonnie Tyler, ladíte víkendový signál. Řeka Vltava dnes bude patřit dračím lodím. V Praze se totiž pojede mistrovství České republiky na dlouhé tratě a rozhodně nepůjde jen o poklidné pádlování. Omrknout to zajde i kolegyně Lucka Sinková.
1: Tak tady se bude makat rukama a hlavně společně. Malé dračí lodě čeká 3-kilometrová trať, velké posádky pojedou dokonce 5 kilometrů. Závodit budou junioři i veteráni, kategorie Open, ženy a mix. A pokud vás zajímá, jak taková dračí loď vlastně vypadá v akci, tak zaměřte právě dneska k loděnici KVS Praha, protože vás tady čeká finále sezóny a také slavnostní vyhlášení celoročních soutěží. No a samozřejmě můžete fandit, nebo dokonce musíte.
0: Lucko, děkujeme za pozvánku, no a já už posílám Charlese a Eddieho. Pěkné ráno.

0: Modrý tanky nám hráli minutu před půl desátou. Mimochodem k dnešnímu datu 26. září se vážou dvě jména v klasickém kalendáři Andrea, všecko nejlepší, a v tom liturgickém Cyprián, a to jest pranostika k dnešnímu dni na svatého Cypriána. Chladno bývá často z rána, tak to dneska rozhodně sedí, protože zatím máme venku 11 stupňů, ale přes den to už nám se vrátí, nebo přijde babí léto a nejvyšší teploty pohybující se mezi 18 až 22 stupňů. Tak si to užívejte, podle odborníků to přeje i houbaření, tak hurá do lesa, a za chvilku se vrátíme s osmdesátkami od Ricky Epovery nebo Briana Adamse. Hezké ráno.
1: Nevíte, co se sobotním večerem, a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Víkendový signál je to, co slyšíte. Já mám pro vás skvělou zprávu, že ani po dosažení věku 45 let nemusíte dát nutně s bohem sportu na patřičné úrovni. Důkazem je atletka Barbora Špotáková, která zabodla svůj oštěp na velké ceně Kolína do vzdálenosti 54,29 metrů. Tím podle českých novin vylepšila světový rekord žen nad 45 let. Tak ať i vám to háže, jak potřebujete, myslím, že počasí o prodlouženém víkendu bude přát venkovním aktivitám a právě sportu. No a taky zítra, mimochodem, naše tenistky se utkají ve finále Billie Jean King Cupu, já jsem chtěl říct Fed Cupu, ale tak už se nemenuje, Billie Jean King Cupu. Ještě není jisté, s kým budou bojovat, ale věřme, že se stanou bílými královnami bílého sportu. Teď je tu jedna bílá královna, Petr Kotwald, Standa Hložek, a vám všem pohodový zbytek sobotního rána.

0: Ve víkendovém vysílání Signálu jsme vzpomínali na Davida Bowieho. Už jen 2 minuty chybí do 10. hodiny. Se mnou je proto ve studiu Honza Navrátil, aby vám pověděl nejnovější zprávy. A dál si opět zahrajeme velké osmdesátkové hity od Spandau Ballet, Bonnie M. nebo Eltona Johna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A jak to vypadá v provozu? Na D1, 52. kilometr ve směru Brno u Střechova nad Sázavou došlo ke střetu hned 3 osobních aut, tak v těchto místech určitě nohu z plynu a bouralo se i v Praze v Tomajerově ulici, kde je havárka 2 osobních vozidel. Klidnou cestu.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
2: Když slyšíš tohle,

0: nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, pojďme na další dnešní zprávy a začínáme je počasím. Podle meteorologů nás čeká skutečné babí léto. Středoevropské počasí totiž bude v následujících dnech ovlivňovat mohutná tlaková výše, která přinese typicky teplé a suché počasí. V celém regionu by se během následujícího týdne neměly objevit téměř žádné srážky. Větší nejistota přichází až s příštím víkendem. Ani tehdy, ale zatím předpovědi nenaznačují výrazné změny. Vrcholí letošní houbařská sezóna. Plné koše hlásí na sociálních sítích houbaři z Liberecka, Ústecka nebo Jihočeského kraje. Různé druhy hub by ovšem podle Českého hydrometeorologického ústavu měly hojně růst také na Vysočině a nebo v Pardubickém kraji. Díky dešti se daří hlavně kozákům a nebo klouskům. Do boje se zahalováním tváří vyrazila italská vláda. Kabinet premiérky Giorgie Meloniové ve čtvrtek schválil zákaz burek a nikábů ve školách. Zároveň také zavedl limit, kolik může mít každá třída dětí s nedostatečně dobrou italštinou. Rozhodnutí vlády vstoupilo v platnost okamžitě, ale aby v ní zůstalo, musí jej do 60 dnů schválit také italský parlament.
1: Co se děje v regionu?
2: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobily, si čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za volejbalem. Novými mistry Evropy se stanou polští a nebo francouzští volejbalisté. Oba týmy totiž vyhráli svá semifinále. Poláci porazili Slovinsko hladce 3-0 na sety. Francouzští volejbalisté si poradili s překvapením šampionátu Finskem 3-1 na sety.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je polojasno a polojasno také zůstane, pršet by dnes nemělo a vítr podle meteorologů bude foukat jihozápadní rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu. A nejvyšší denní teploty, tak ty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tak to byly další dopolední zprávy. Na signálu opět pokračujeme osmdesátkami. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A kromě muziky z té správné dekády se v příštích chvílích dozvíte, jak by mohla vypadat budoucnost zemědělství. Moje jméno je Lukáš Bláha, v 10 hodin a 3 minuty vám přeju bezvadné sobotní už dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál se line k vašim uším a pokud máte vlastní zahrádku, jistě mi dáte zapravdu, že starosti o ní dají člověku pěkně zabrat. Někteří z nás už si z toho důvodu pořídili roboty na sekání trávy a v čínském městě Shoukuang, které je po celé Číně známé jako hlavní město zeleniny, už na hlíně řádí robotický pes. Nového čtyřnohého pomocníka si místní farmáři nemohou vynachválit díky několika senzorům a hbitosti, s jakou se mezi jednotlivými řádky pěstovaných druhů pohybuje, může v reálném čase provádět kontrolu hned několika věcí najednou, shromažďuje údaje o teplotě a vlhkosti půdy i vzduchu, ve stejný čas dokáže zachytávat též možné známky výskytu škůdců nebo chorob. Vykonává tak úkoly, které dříve provádělo několik farmářů. Čili za našich časů letěl Robocop, teď to bude Robopes na zahrádkách.

0: Lehce po půl jedenácté jste se Signál rádiem a tahle úžasná romantika v podání Tiny Turner mi připomněla, že dnes máme den milostných dopisů. Ano, i já jsem je kdysi psával. Co píšou meteorologové ohledně počasí, co se týče zítřku, tak převážně čekáme polojasné a přes den i teplé počasí šplhající k 25 stupňům. To znamená, že i druhý víkendový den bude s námi babí léto. No ale ráno, stejně jako dnes, se nenechte překvapit chladem a výskytem mlh. Co se bude vyskytovat v našem playlistu, to je jasná věc. Osmdesátky, John Travolta s Olivia Newton-John a dorazí i Falco. Dobré dopoledne.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: dáváte si víkendový signál a jestli máte rádi pohádky nebo nějaké vaše ratolesti v okolí, tak si určitě udělejte výlet do Brna. Ve zdejším letohrádku mistrovských totiž najdete skutečně působivou pohádku, která potěší jak děti, tak i dospělé. Víc už nám prozradí kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se vydáme do pohádky. Studio Barrandov a brněnský letohrádek mistrovských spojili síly a představují vybranou sbírku filmových kostýmů z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Fanoušci českých filmových pohádek se mohou těšit na kostýmy ze 6 pohádkových titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, princezna Zemlejna 1 a 2, z pekla štěstí 1 a 2, nejkrásnější hádanka a také malou ukázku kostýmů z veleúspěšné trilogie Slunce seno, pohádky pro dospělé. Navštěvníci se díky informačním tabulím dozví mnoho zajímavostí přímo z natáčení pohádek. Například, že prvním pohádkovým příběhem, který Zdeněk Troška natočil, byla pohádka o Jasněnce a létajícím ševci z roku 1987. Samotná křídla ševce Jíry, s jejichž pomocí létal, byla vytvořena na základě návrhu z 15. století, jehož autorem nebyl nikdo jiný než světoznámý Leonardo da Vinci. Výstava je otevřená ode dneška a potrvá do 22. listopadu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: taky Ines Rykl vám se tedy signálu přáli pohodové sobotní dopoledne. 11. se nezadržitelně blíží. Honza Navrátil tak pro vás má aktuální zprávy a v příští hodině můžu slíbit Roy Orbisona, Kamufláž nebo Bee Gees. Prostě osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: S nehodami se nám žel roztrhl pytel, tak pojďme na ně. D1, 55. kilometr ve směru na Prahu, neprůjezdný levý pruh po havárii dvou osobních vozidel. D1 ještě jednou v opačném směru u exitu 21, tedy ve směru Brno, tak tam je na úrovni Mirošovic nehoda. Bouralo se i na D11, 61. kilometr ve směru Hradec Králové, tam jsou v sobě hned tři osobní auta a neprůjezdný pravý pruh. Na D5, 40. první kilometr ve směru hlavní město došlo ke střetu dvou osobních vozidel a ještě jdeme přímo do Prahy. Na jižní spojce na úrovni čerpací stanice směr Černý most je osobní vozidlo v sobě s motocyklem. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Češi čím dál tím méně využívají při placení hotovost. Preference použití digitálních plateb u nás vzrostla na rekordních 61%. Průzkum společnosti Mastercard uvádí, že 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by to šlo. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla dnes krátce po půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí v Brně. Řekl to policejní mluvčí Petr Vala.
2: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Dodejme, že po druhém z mužů policisté nadále pátrají. Je jím 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace k pobytu či pobytu hledaného mají lidé hlásit na tísňovou linku 158. Pětice migrantů se utopila v řece Kupa. Chorvatská policie jejich těla vylovila poblíž vesnice Severin u hranic se Slovinskem. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo. Chorvatsko a Slovinsko leží na tzv. Západobalkánské migrační trase. Ta patří k hlavním trasám pro vstup migrantů do Evropské unie.
0: Co se děje v regionu?
1: Horoměřickou ulici, jednu z dopravně nejproblematičtějších tras v metropoli, čekají úpravy. Technická správa komunikací počítá se zahájením prací na přelomu roku. Hlavní práce pak budou probíhat v příštím roce. Stavba ale výrazně zasáhne do už tak komplikované dopravy. Hovoří se o přesměrování dopravy na objízdné trasy nebo také o instalaci dynamické světelné závory.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za tenisem. Jakub Menčík se Španělem Carlosem Alcarazem porazili na Laver Cupu ve čtyřhře dvojici Alexander Bublik a Taylor Fritz 6-4, 6-4. Tým Evropy tak po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota je spolujasnou oblohou, pršet dnes určitě nebude a vítr fouká od jihozápadu rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Další zprávy na Signálu končí, hezkou sobotu přeje Honza Navrátil. No a Lukáš nabízí další osmdesátky, tak pojďme na ně.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, díky moc a kromě muziky vás brzy vezmu do naší metropole, protože tam se po velmi dlouhé době otevřelo jedno legendární místo. Na detaily si počkejte a teď už jsou tady Bee Gees.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál a my vám vždycky ve všední den v ranním vysílání dáváme jednu extra dobrou zprávu, ale mám tady i jednu víkendovou, kterou musím zmínit. Důvod je ten, že v našem hlavním městě po dlouhých 18 letech opět září ikonická stavba. Po rekonstrukci se otevřel průmyslový palác na pražském výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil požár v roce 2008. Oprava ovšem začala až v roce 2022. Stavební práce trvaly více než 4,5 roku. A stály zhruba 3 miliardy korun. Budovu si lze prohlédnout pouze při komentovaných prohlídkách, které se budou konat pravidelně dvakrát měsíčně. Do 11. září jsou už vyprodané, brzy však budou vypsány další termíny. Tak určitě buďte případně ve střehu. No a z výstaviště to není daleko do zoo a ta bude v pondělí slavit 95 let od otevření. Určitě se tomu ještě v průběhu zítřka či přímo během pondělí pověnujeme a jdeme zpátky na muziku. Roy Orbison s přáním hezkého dopoledne.

0: minutu po půl dvanácté ze signál rádia Brian May, Too Much Love Will Kill You, to příliš mnoho osmdesátek vám jistě neuškodí.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Vzhledem k tomu, že sobota dostanete je v tomhle balíčku, na který vás teď přišel pozvat kolega Martin Hovorka.
2: Nádhernou sobotu, milí posluchači Signál rádia, dočkali jsme se, je tu babí léto, teploty vystoupají až k 25 stupňům a také jsme se dočkali, protože dneska večer další díl Signálu světových hitparád. Tak jaké hudební drby a špeky mám pro vás tentokrát? No, prozradím, jaká slavná zpěvačka hostuje v refrénu písničky Pride in the Name of Love od kapely U2. Také si zahrajeme originální a de facto neúspěšnou verzi hitu Western Girls od Pet Shop Boys. No a povím vám, proč si na sebe Ray Parker Jr. a Huey Lewis podávali vzájemně žaloby. Plus k tomu všemu zazní i novinka Madony a Kylie Minogue. Mají společný hit, společný single. Tak o tom všem budou dnešní signály světových hitparád. No a držet se budeme především písniček, které dominovaly evropské singlové hitparádě v září roku 1984. Tak se na vás moc těším, jsem Martin Hovorka. No a signály světových hitparád startují dnes v 18 hodin tady u nás na Signál rádiu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Víkendový signál zní ve vašich přijímačích a ponorských aháčích. Je čas zmáčknout play na našem Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Myslím, že dnešní počasí láká k nějaké pěkné výšce autem a taky my v tuto chvíli pofrčíme jedním vozem, konkrétně Cadillacem. Jinak ale fráze Jeronymův Cadillac se používá spíše symbolicky než doslovně a kombinuje divoký legendární duch apačského vůdce Jeronyma s klasickým americkým symbolem svobody a postavení, což byl Cadillac. Přesně před 40 lety se jí nechali inspirovat pánové Thomas Anders a Dieter Bohlen, neboli Modern Talking a Jeronymus Cadillac.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Atlantikem, Michalem Davidem jsme po vlnách signálu dopluli téměř ke 12. Honza Navrátil je tím pádem připraven vám povědět polední zprávy a i poté si dáme 80kové pecky v podání depešáků, aby nebo laid back.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu máme na D1, 178. kilometr ve směru Ostrava, jsou v sobě dvě osobní vozidla. Pokračujeme do Prahy v Brusnickém tunelu, směr Troja, havarovalo nákladní auto s osobním. Zůstáváme v metropoli ještě v Uvalské, tady bouračka dvou osobních vozidel a v Brně v Porgesově ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné sobotní poledne, posloucháte Signál Rádio, dobrou chuť k obědu a teď také přichází na řadu další zprávy. Škoda Auto má v současnosti v Česku zcela naplněné kapacity. Pro další 2 až 3 roky má dostatečné portfolio vozů, které může nabízet na trhu. Odcházející člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jan k tomu na setkání s novináři řekl.
2: Škodovka dneska spíš má problém s tím, že nemá dost kapacity, potřebuje jí víc a plus ty závody v České republice patří k těm nejefektivnějším závodům z hlediska nákladů, z hlediska efektivity práce a kvality, takže já bych se o závody v České republice neobával, prostě to jsou ty nejlepší závody výrobní, který koncern má.
1: Dodejme, že evropský automobilový průmysl čelí velkému náporu čínských automobilek. Podle Jana zatím ohrožují spíše levnější značky typu Dacia nebo Renault a škodovky se bezprostředně nedotýkají. Zítřejší dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Jaké jsou nyní vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládními činiteli? Také o tom budou debatovat ministr zahraničí Petr Macinka a europoslanec Alexandr Vondra. Následovat bude také velká politická debata. Na Primě a na CNN Prima News se začíná zítra v 11 hodin dopoledne. Ve Slovenských Tatrách už platí malé lavinové nebezpečí. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a také splazy.
0: Co se děje v regionu?
1: Požadavky na řidiče taxislužeb se nejspíš zpřísní. Novela zákona o silničním provozu, která se chystá, dá obcím pravomoc požadovat po řidičích zkoušky například z jazyka a místopisu. To by mohlo vyřešit problém, který je v hlavním městě. V metropoli jezdí aktuálně 15 000 taxikářů. 45% z nich jsou ale cizinci, většinou Ukrajinci. A ti mají s dorozuměním velké problémy.
0: Sport.
1: Na začátku října se divákům naskytne naprosto výjimečná podívaná. Streamovací platforma totiž vypustí do světa očekávaný dokument Schumacher 94 Zrození legendy. Už teď ale na veřejnost unikly nesmírně emotivní střípky ze soukromí tohoto ikonického pilota Formule 1. A hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na Marotce a přijde příští týden o začátek sezóny NHL. Generální manažer kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A sobotní polední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, vítr fouká jihozápadní do 5 metrů za sekundu a teploty měříme kolem 22 stupňů Celsia. Zítřejší den bude podobný, neděle bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zafouká jihovýchodní do 5 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme mezi 18 a 22 stupňů Celsia. Tolik polední zprávy, dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky Honzo, hezké odpoledne, s vámi bude ještě teď už necelých 60 minut Lukáš Blaha a v nejbližších okamžicích si uděláme výlet do Německa, tam stávkovali študáci, kteří nechtějí na vojnu, ale všechno je to trošku jinak, na detaily si počkejte a do babího léta ideální song Sunshine Reggae.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Máte ten správný víkendový signál a míříme k našim západním sousedům. Včera se totiž v Německu konala školní stávka proti možnému obnovení povinné vojenské služby. Napříč přibližně 100 městy se do ní zapojilo přes 45 tisíc lidí. Jejím spouštěčem byl fakt, že několik tamních 18-letých chlapců dostalo pozvánky ke zdravotní prohlídce, i když do armády nechtějí. Tyto prohlídky jsou přitom od letošního roku povinné pro všechny 18-leté, ovšem neznamenají návrat nutnosti jít na vojnu. To německá vláda ani nenavrhla. Takže takový jako omyl nějaký v překladu se tam vyskytl. Možná mnoho povyku pro nic, ale na druhou stranu samozřejmě chápu, že některé mladíky to jaksi polekalo. A co vy? Jak byste se k tomu stavili u nás, kdyby se rozhodovalo o obnovení vojenské služby? Jste pro nebo ne? Prospělo by to našim mladým? No, jsem sám zvědav, případně na vaše odpovědi. No a teď už míříme z Německa do Spojených států, protože jsou tady ulice Philadelphia a Bruce Springsteen. Hezké odpoledne.

0: přichází až s příštím víkendem, ale ani tehdy zatím předpovědi nenaznačují výraznou změnu. Tak to jsou opravdu dobré zprávy a za chvilku skvělá 80-ková muzika Blondie anebo skládačka od Nicka Kershawa. Hezké odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ano, my už se tady pohybujeme s Dominikem na signálu, protože blondý, ty nás vždycky potěší.
1: No krásný, pohlazení na duši takový.
0: Tak přátelé, tohle už je kolega Dominik Port, pokud jste ho čistě náhodou potom hezkém hlase nepoznali.
1: Ahoj. Čau Lukáši, děkuji. Ahoj, takový antra, už jsem tady červený, nejen no, z našich světel, ale i celkově.
0: Já jsem tě musel takhle trošku, protože jsme se dlouho neviděli. No. Ty jsi mi tady hned mimo éter říkal, že jsi byl na houbách.
1: No ano, včera a člověče, Rostovek houby po dešti, ty houby. No, je to úžasný.
0: Je to krásný.
1: Ve čtvrtek, jak nám pršelo, tak teď tam je úrada neuvěřitelná.
0: Kde pak prozradíš, nebo máš jako, necháváš si to jako svoje sladké?
1: Ne, já jsem transparentní. Jo. Hele, no, bylo to u Dobříže. U Dobříče. Takže vlastně je fakt to 20 km od Prahy, takže kdo to má kousek.
0: Že jsi opravil, by teď lidi hledali Dobříč.
1: Že jo, a pak nám možná existuje.
0: Je to Dobříč, jo? Abyste Dominikovi nelezli.
1: Nelezli do zelí. Houbový do zelí.
0: Přesně tak. No tak já taky se pokusím jít někdy na houby, ale já jsem bohužel trošku v tom, když mám volno, jako to bylo ve filmu Na samotě u lesa, no. Jak oni hnípali až do 11.
1: To je pravda,
0: tak já už jsem taky skoro pryč, posílám ještě z TV oběd, ty si Domčo užij vysílání od jedné.
1: Děkuju, děkuju moc, díky.
0: Ahoj.

0: Píseň Hazard v podání Richard de Marxe 2 minuty před 1 odpolední tady u nás na Signál Rádiu. Po 13 tady mám pro vás další dávku 80. Dáme si USA for Africa, Amy Stewart a nebo třeba taky Wham. Ale předtím další zprávy je dnes tradičně od Honzy Navrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V brusnickém tunelu v Praze se stala aktuálně nehoda osobního a taky nákladního auta, takže tady počítejte s menší kolonou a tím pádem i zdržením. A na 168. kilometru v dálnice D1 směrem na Brno stojí porouchaný osobák, tak na to myslete. No a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80-kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, je s vámi Signál Rádio a na řadu přichází další dnešní zprávy. Zahájení topné sezóny sebou přináší také první případy otravy oxidem uhelnatým. Například moravskoslezští záchranáři v pátek řešili první takový případ. V podvečer pomáhali ve Štramberku na Novojičínsku dvěma seniorům. Opoziční občanští demokraté, starostové, piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Dále také o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a o útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Pokračuje šéf občanských demokratů Martin Kupka.
2: Jaké jsou hlavní důvody pro vyslovení nedůvěry vládě? Především astronomický schodek a jasné porušení programového prohlášení vlády, ve kterém stojí, že vláda bude usilovat o zdravé hospodaření, o zdravé finance a že bude držet schodek bezpečně pod 3%. A přitom schodek, který navrhuje, dosahuje 3,5%. Andrej Babiš potom sliboval, a to je druhý důvod, že vyřeší svůj střet zájmů. A konečně třetí závažný důvod je to, že ta vláda útočí na základní ústavní instituce České republiky.
1: Konflikt mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a některými médii pokračuje. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během dnešní cesty amerického prezidenta, informuje o tom agentura AP.
0: Co se děje v regionu?
1: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 aut. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena hlavně pro obyvatele okolních ulic.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna podlehli ve čtvrtém kole extraligy doma Plzni 3-4 v prodloužení a ve čtvrtém utkání v sezóně si připsali první porážku. Západočeši zabrali po dvou nezdarech. Hosté získali ve druhé třetině tříbrankový náskok, který Rytíři ve třetí části smazali. Plzeň potvrdila, že se jí proti Rytířům daří a uspěla v sedmém z posledních 8 vzájemných soubojů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další odpolední zprávy tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Nedělní den bude také polojasný, od severu se ale přechodně vyskytne oblačnost a vítr zítra zafouká jihovýchodní maximálně do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší nedělní denní teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni. Tak to byly další odpolední zprávy. Hezký poslech 80. přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 13. hodina je za námi a první podzimní sobotou na Signálu vás až do 6. bude provázet Dominik Port, moc se na to těším. No a přátelé, nejbarevnější období roku je tady. A co si ho zpříjemnit nějakou třeba pořádnou dávkou citrusu, které já osobně miluju, doufám, že i vy. A právě na výstavu věnovanou těmto plodům se vydáme už za pár chvil, ale předtím si dáme vem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Plejáda 80kových hvězd nás na signálu vzala na výlet do minulého století. No a já už ve studiu vítám moji skvělou kolegyni Lucku Sinkovou, která nás vezme do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde si užijete třeba už dneska odpoledne výstavu citrusů. Tak Lucko, je to tvoje.
1: Ale nebude to jenom o citronu a pomeranči, jak je známe ze supermarketu. Uvidíte tady řadu známých i méně známých odrůd citrusů a u vystavených rostlin letos najdete i nové popisy s QR kódy. Takže když přiložíte telefon, všechno se vám pěkně rozbalí a budete vědět, s kým máte tu čest. A kdybyste si doma s nějakým citrusovým stromkem nevěděli rady, tak k dispozici je tu i poradna zkušených pěstitelů. Můžete se jich zeptat, co a jak. A ještě je potřeba dodat, že výstava v botanické zahradě na Slupy potrvá až do příští neděle 4. října. Tak kdybyste to dneska nestihli, máte na to ještě týden. Otevřeno je denně od 10 do 5.
0: Lucko, moc děkujeme, takže určitě pokud milujete nejen citrony, pomeranče, ale spoustu dalších odrůd citrusu, tak vyražte. A my teď jdeme dál. A Favil nebo Phil Collins. Jsme Signál Radio.

0: Laura Branigan, další hvězda 80. a její píseň Self Control, 2:30 tady na signálu. Za pár chvil pro vás budu mít takovou malou připomínku soutěže, která nám pokračuje stejně jako tento týden i příští, a to o lupeny na jednu skvělou slovenskou sestavu, o tom za chvíli, ale předtím si dáme třeba Paula Simona nebo teď už Pet Shop Boys, tak si je do sytosti užijte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Za námi je Paul Simon na Signál rádiu přesně ve 2:45 odpoledne. No a přátelé, mám tady pro vás skvělou zprávu, protože legendární slovenská sestava Vidiek se opět vrací do Prahy. Konkrétně tady vystoupí 6. listopadu letošního roku v Lucerna Music Baru. No a samozřejmě nebudou sami, ale jejich předskokany bude taky další skvělá brněnská kapela, a to Mucha. Samozřejmě zazní spousta úžasných hitů, jako je Keď tě 7 rán, Nie je to lehké, a nebo třeba taky Miláno. A kromě toho, že pro vás máme soutěž, kde můžete získat rovnou 2 lupeny na tuto skvělou hudební událost, tak vám přibalíme k tomu ještě CDčko od Vidiek. A samozřejmě soutěž bude probíhat ve stylu ano nebo ne, takže od příštího pondělí až do pátku každé všední ráno vždycky vám položíme jednu základní takovou úplně v pohodě otázku, si myslím. Každopádně pokud vy budete vědět správnou odpověď, tak odpovíte buď způsobem ano nebo ne, když to se trefíte, tak samozřejmě vaše opět 2 ceny jsou vaše a putují za vámi rovnou domů. No a já ještě připomínám naše číslo do studia, to je 910 260 910. No a moc vám držím palce. Do konce hodiny tady pro vás mám ještě třeba Chryza Isaaca nebo Kylie Minogue, tak se užijte.

0: Jedinečná šer, pár minut před druhou odpolední tady u nás v éteru Signál Rádia. Za pár chvil tady pro vás mám nabídku dalších 80. hned po druhé odpolední Survivor, Albano nebo Michael Jackson s písní Beat It. No co víc si přát, každopádně před námi jsou další zprávy opět od Honzy Navrátila a já vám povím, co nového se za poslední hodinu událo na našich silnicích a taky dálnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Aktuálně na chvíli zpomalíte v Praze v Letenském tunelu. Vytvořila se tu směrem na Letnou menší kolona a lehce to hustne i na Nuselském mostě směrem do centra, takže to počítejte, no tak s těmi pár minutami navíc. Tak to je pro tuhle chvíli z dopravy všechno a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu, ať jedete kamkoliv. She's a

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné muziky, pojďme za dalšími zprávami. Ředitelství silnic a dálnic omezí o víkendu provoz na Pražském okruhu. Důvodem je výstavba mostů mezi sjezdy z ulice k Barandovu a Ořechem. Nejprve se zúží provoz ode dneška od 15 hodin až do zítřejších 15 hodin v pravém pruhu v úseku od dálnice D5 ke sjezdu na Řeporie směrem k dálnici D1. Druhé omezení začne platit o něco později. Týká se výstavby mostů mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu, kde se od 23 hodin až do zítřejších 11 hodin v obou směrech uzavřou pravé jízdní pruhy. Ve Švýcarsku zemřel ve čtvrtek 18-letý český turista. Neštěstí se stalo nahoře Pilatus, uvedla to včera policie citovaná švýcarskými médii. Podle nich se mladík zřítil ze strmého terénu. Papež Lev XIV. V Paříži druhým dnem pokračuje ve své návštěvě Francie. Na pařížském náměstí Svornosti odslouží odpoledne mši pro několik stovek tisíc lidí. Poté se letecky vypraví do poutního města Lourdes, kde zůstane až do pondělního rána.
0: Co se děje v regionu?
1: Cestující v pražském metru musí počítat s další komplikací. Od dnešního dne až do pondělka nejezdí vlaky na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové, a to konkrétně v úseku mezi stanicemi Budějovická a Kačerov. Soupravy metra jsou nahrazeny autobusy.
0: Sport.
1: Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý hráč se po drobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí lépe a měl by být týmu k dispozici na dnešní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.
2: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla, a měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami od 18 do 22 stupňů Celsia a podobné počasí nás čeká také zítra. Neděle bude polojasná, od severu se ale přechodně vyskytne oblačnost a nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme podobné jako dnes, tedy mezi 18 a 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, které připravil Honza Navrátil. Přeju hezké odpoledne.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po druhé odpolední stále posloucháte Signál Rádio a o ty nejlepší osmdesátky se vám dále bude starat Dominik Port. No, přátelé, podzim je tady v plné síle, takže období hub je právě teď, v tu chvíli probíhá krásně. No a jestli náhodou máte už nějaké huby a nevíte, co s nimi, tak mám pro vás už za chvíli několik skvělých, takových zajímavých, řekl bych, jako specialitek houbových. Takže o tom za chvíli, ale předtím Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Odpoledne na signálu nám krásně, příjemně plyne, samozřejmě máme podzim, takže spousta hub všude okolo nás. No a tím pádem mám tady pro vás i houbové speciality. Tou první jsou houbové škvarky, pokud jste náhodou ještě o nich neslyšeli, a třeba ne. Což jsou křupavé kousky hub opečené na sádle, nebo třeba případně i másle, ale sádlo je lepší, a s cibulkou. Důležité je, aby ty kousky huby byly opravdu do křupava, a pak si je můžete dát třeba na topinku, nebo třeba na chleba s máslem, stejně jako ty klasické škvarky, a chutná to naprosto skvěle. Další takovou už v dnešní době trošku klasikou jsou houbové lazaně, takže dáte vrstvu těstovin, poté houby, bešamel a sýr, a tady tu čtveřici dvakrát nebo třikrát opakujete a je to naprostá lahoda a taková jakoby hezká změna po klasických lazaních. Dále, co mě hodně zaujalo, je houbové pesto. To rozmixujete sušené nebo tepelně upravené houby, přidáte do toho ořechy, sýr a olej, to všechno rozmixujete na takovou tu více či méně hrubou kašičku, no a to potom můžete opět natírat na natopinku nebo dát jako ochucení do těstovin. No, chutná to fenomenálně. A poslední taková, řekl bych, lehce bizarní záležitost je houbová marmeláda. K tomu vám dávám i postup. Houby pomalu restujte s cibulí, trochu cukru, balzamikový ocet a tymián. Tady tu celou směs povařte pořádně, dokud celkově nezhoustne. Potom ji vychlaďte a můžete ji používat jako takovou výbornou věc k namáčení k vyzrálým sýrům. Takže taková je varianta, kterých je samozřejmě mnohem víc houbových. Takže určitě něco vytvořte, klidně nám nějakou houbovou specialitku i pošlete přes naši aplikaci Signál Rádia. No a teď už pojďme na D-Dream a později tady mám pro vás taky Sandru. You can walk my path.

0: Bukou nad Vltavou, na jednom místě, hezky seřazené a ještě navíc ve stejné velikosti. Jak je to možné? No tak o tom už za pár chvil, ale předtím si dáme třeba Boniem nebo Talk Talk. Jsme Signál Radio.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Dohráli Bonnie M a jejich Diddy Cool ve 3/4 téměř na 3 na Signál Rádiu. No a přátelé, pojďme se vydat do Mariánských Lázní, nádherné místo, kde mají park Bohemianum, kde samozřejmě můžete navštívit místo, kde mají 70 miniatur českých památek. Takže si milujete památky a třeba byste rádi je viděli i hezky takhle pohromadě, tak můžete, mají tu, jak jsem říkal, 70 v měřítku 1:25. No a co tady mají? Karlštejn, Hlubokou, Ještěd, Český Krumlov a hlavně celý park s miniaturami leží na vrchu Krakonoš, což je nádherné místo obklopené lesy, loukami, takže kromě právě pohledu na ty krásné modely uvidíte i krásnou přírodu, můžete se tu hezky projít. Sem se dostanete buď pomocí lanovky nebo MHD a navíc tu mají i několik novinek v rámci modelů, což je třeba Pražský hrad, Pražská brána a nebo Švancemberská hrobka, takže určitě stojí za to sem vyrazit. Je to tu nádherné, navíc teď v podzimním období ještě barevné, takže co víc si přát, takže Park Bohemianum. No ale možná, že si můžete přát něco dalšího a to jsou naše osmdesátky. Před námi jsou Eláni nebo Culture Club a jejich Karma Chameleon.

0: New Kids on the Block, těsně před třetí odpolední v éteru Signál Rádia. Po celé si dáme další naše úžasné osmdesátkové interprety. Budou to Rick Astley, ABBA nebo Tina Turner z písní The Best, ale předtím další zprávy a taky pár novinek z našich silnic a dálnic. Pojďme na to.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na D5 na 12. kilometru směrem na Rozvadov je nahlášená nehoda osobního auta, takže to mějte na paměti. A na Dvořákově nábřeží v Praze se před chvílí stala nehoda dvou osobáků. Počítejte s tím. Tak to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou osmdesátkovou jízdu.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Signál Rádio zprávy.
2: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio, pojďme na další dnešní zprávy a začínáme je počasím. Podle meteorologů nás čeká skutečné babí léto. Středoevropské počasí totiž bude v následujících dnech ovlivňovat mohutná tlaková výše, která přinese typicky teplé a suché počasí. V celém regionu by se během následujícího týdne neměly objevit téměř žádné srážky. Větší nejistota přichází až s příštím víkendem. Ani tehdy, ale zatím předpovědi nenaznačují výrazné změny. Vrcholí letošní houbařská sezóna. Plné koše hlásí na sociálních sítích houbaři z Liberecka, Ústecka nebo Jihočeského kraje. Různé druhy hub by ovšem podle Českého hydrometeorologického ústavu měly hojně růst také na Vysočině a nebo v Pardubickém kraji. Díky dešti se daří hlavně kozákům a nebo klouskům. Do boje se zahalováním tváří vyrazila italská vláda. Kabinet premiérky Giorgie Meloniové ve čtvrtek schválil zákaz burek a nikábů ve školách. Zároveň také zavedl limit, kolik může mít každá třída dětí s nedostatečně dobrou italštinou. Rozhodnutí vlády vstoupilo v platnost okamžitě, ale aby v ní zůstalo, musí jej do 60 dnů schválit také italský parlament.
1: Co se děje v regionu?
2: Tunelbus, který už měsíc propojuje Davice a Kobylisy, čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za volejbalem. Novými mistry Evropy se stanou polští a nebo francouzští volejbalisté. Oba týmy totiž vyhráli svá semifinále. Poláci porazili Slovinsko hladce 3-0 na sety. Francouzští volejbalisté si poradili s překvapením šampionátu Finskem 3-1 na sety.
1: Signál Rádio počasí.
2: Venku je polojasno s teplotami od 18 do 22 stupňů Celsia a podobné počasí nás čeká také zítra. Od severu se ale zítra přechodně bude vyskytovat oblačnost. Vítr bude foukat jihovýchodní maximálně do 5 metrů za sekundu a nejvyšší nedělní denní teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 15 hodin. Vracíme se k 80.
1: Signál Rádio.
3: Třetí odpolední právě odbyla na Signál Rádiu a Dominik Ford pro vás neustále sestavuje ten nejlepší osmdesátkový playlist. No a za chvíli se ke mně tady ve studiu přidá i můj kolega Luděk Savana Urbánek, se kterým vyrazíme za nádhernými výhledy a kam jinam než na jih Moravy. Teď už ale Tina Turner.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na signálu dohrál Rick Astley, který se dostal na horní příčky hitparád na spoustě míst po celém světě. A k výšinám se teď vydáme i s kolegou Lučkem Savanou Urbánkem. Ten nás totiž jako vždycky vezme na Jižní Moravu a tentokrát na jednu nádhernou, řekl bych možná až dechberoucí vyhlídku. Tak Lučku, je to tvoje.
1: Hezký dobrý den, dnes si vyšlápneme na výšlap. V Býtově na jihozápadní Moravě se nad zátokou Horka k nebi vypíná vyhlídka Hvězdička. Skalnatá vyhlídka nad meandrující řekou Dýjí je jednou z nejhezčích v okolí a otevírají se z ní nádherné pohledy nejen na samotnou řeku, ale i na nedalekou zříceninu hradu Zornštejn. Vyhlídka Hvězdička se ale proslavila ještě z jiného důvodu. Už od roku 1972 tady troubí svoji večerku místní poštmistr Vladimír Kundrát. Jako poděkování za to byla na skále v roce 2014 umístěna destička s jeho jménem a vyhlídka byla přejmenována na Hvězdičku, skálu Vladimíra Kundráta. Jeho vystoupení mohou dobře slyšet hlavně návštěvníci oblíbeného kempu Horka přímo na břehu zátoky. Na Hvězdičku je možno přijít hned z několika směrů, třeba vyšlapanou cestičkou přímo z kempu nebo po zeleně značené turistické trase z obce na hrad Býtov. Do Býtova se dá dojet autem nebo autobusem, v létě pak na Vranovské přehradě lodí. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.

0: Píseň Who Wants to Live Forever v podání úžasné britské skupiny Queen a za pár chvil tady pro vás mám další sestavu našich 80kových hvězd, jako jsou Paul McCartney společně se Stevie Wonderem a nebo Soul Sisters a hned potom vám prozradím, co nás dnes čeká po 18. hodině v rámci dalšího dílu Hitparády s Martinem Hovorkou, ale předtím slíbený Soul Sisters.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Paul McCartney a Stevie Wonder, nádherné duo tady u nás na signálu, lehce před 3:15. No a přátelé, buďte s námi i po dnešní 18. hodině, protože to mě tady v éteru vystřídá můj skvělý kolega Martin Hovorka, který pro vás má tradičně, jako každou sobotu, připravený další díl jeho pořadu Signály, světový hit parád. No a o čem budou tentokrát? No tak to si povíme právě teď. Martine, je to na tobě.
1: Nádhernou sobotu, milí posluchači Signál Rádia, dočkali jsme se, je tu babí léto, teploty vystoupají až k 25 stupňům a také jsme se dočkali, protože dneska večer další díl Signálu světových hitparád. Tak jaké hudební drby a špeky mám pro vás tentokrát? No, prozradím, jaká slavná zpěvačka hostuje v refrénu písničky Pride in the Name of Love od kapely U2. Také si zahrajeme originální a de facto neúspěšnou verzi hitu Western Girls od Pet Shop Boys. No a povím vám, proč si na sebe Ray Parker Jr. a Huey Lewis podávali vzájemně žaloby. Plus k tomu všemu zazní i novinka Madony a Kylie Minogue. Mají společný hit, společný single. Tak o tom všem budou dnešní signály světových hitparád. No a držet se budeme především písniček, které dominovaly evropské singlové hitparádě v září roku 1984. Tak se na vás moc těším, jsem Martin Hovorka. No a signály světových hitparád startují dnes v 18 hodin tady u nás na Signál Rádiu.

0: Eros Ramazzotti, jeho krásné italské rytmy, 2,5 minuty před 4. odpolední tady u nás na Signál Rádiu. Po celé tady mám pro vás připravenou další dávku osmdesátek, o které se nám postarají tentokrát tým Madonna a nebo třeba taky Kim Appleby. Ale předtím si pojďme dát další zprávy opět od Honzy Navrátila a já vám povím, co nového se přihodilo v dopravě.
1: Signál Rádio Doprava.
0: D6 na 23. kilometru směrem do Prahy hlásí v tuto chvíli porouchaný osobák, takže se tu připravte na případné zpomalení a v Praze v ulici Kbelská jsou v sobě dva osobáky a mimo provoz si tady kvůli tomu levý jízdní pruh, tak na to myslete a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Češi čím dál tím méně využívají při placení hotovost. Preference použití digitálních plateb u nás vzrostla na rekordních 61%. Průzkum společnosti Mastercard uvádí, že 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by to šlo. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla dnes krátce po půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí v Brně. Řekl to policejní mluvčí Petr Vala.
2: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Dodejme, že po druhém z mužů policisté nadále pátrají. Je jím 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace k pobytu či pobytu hledaného mají lidé hlásit na tísňovou linku 158. Pětice migrantů se utopila v řece Kupa. Chorvatská policie jejich těla vylovila poblíž vesnice Severin u hranic se Slovinskem. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo. Chorvatsko a Slovinsko leží na takzvané západobalkánské migrační trase. Ta patří k hlavním trasám pro vstup migrantů do Evropské unie.
0: Co se děje v regionu?
1: Horoměřickou ulici, jednu z dopravně nejproblematičtějších tras v metropoli, čekají úpravy. Technická správa komunikací počítá se zahájením prací na přelomu roku. Hlavní práce pak budou probíhat v příštím roce. Stavba ale výrazně zasáhne do už tak komplikované dopravy. Hovoří se o přesměrování dopravy na objízdné trasy nebo také o instalaci dynamické světelné závory.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme za tenisem. Jakub Menčík se Španělem Carlosem Alcarazem porazili na Laver Cupu ve čtyřhře dvojici Alexander Bublik a Taylor Fritz 6-4, 6-4. Tým Evropy tak po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Další odpolední zprávy, končíme pohledem na počasí. Sobota je s polojasnou oblohou, s deštěm dnes nepočítejme a teploty měříme maximálně kolem 22 stupňů Celsia. Ani zítra pršet nebude, neděle bude polojasná, od severu se ale přechodně vyskytne oblačnost a vítr bude foukat jihovýchodní maximálně do 5 metrů za sekundu. Teploty během neděle naměříme stejné jako dnes, tedy mezi 18 a 22 stupni. Tolik zprávy, hezké odpoledne se signálem a s našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Jasně po 16. hodině jsou před námi další osmdesátky, plná hodina, celý 60 minut a těmi vás bude provázet Dominik Port. No a brzy se náš směr změní z minulosti do budoucnosti, protože součástí jí budou noví humanoidní roboti, kteří se příští týden představí v Praze. A co všechno dokážou, tak o tom si povíme už za pár chvil. Teď už Prince nebo Kim Appleby.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Madonna a její Lucky Prayer nás vzali na signál rádiu krásně do minulosti. No a teď se vydáme do budoucnosti. Jejich součástí jsou bez pochyby i roboti. A ti už nejsou jen součástí filmů, ale čím dál víc se dostávají i mezi nás do společnosti. A důkazem toho je i to, že příští týden Praha ukáže v rámci týdne inovací 14 nových humanoidních robotů. A pozor, 10 různých typů, takže to nebude jen jeden robot v několika barvách, ale někteří z nich už umí právě chodit, reagovat na okolí a taky třeba komunikovat s lidmi, a to celkem obratně. No celkově technologie se posouvá směrem k tomu, aby roboti dokázali jak pomáhat v práci, logistice, tak třeba i ve zdravotnictví, anebo taky v domácnostech. No a to mě přivádí na takovou jednu otázku právě pro vás, naše posluchače. Kdybyste mohli mít doma nějakého humanoidního robota, tak co byste mu zadali jako první úkol? Byl by to třeba úklid, vaření, venčení psa, nebo třeba nákupy, anebo byste ho nechtěli doma mít vůbec? Tak na tady tu otázku nám dejte odpověď třeba skrz naši aplikaci Signál Rádia, těšíme se na ně. A teď už Vangelis a nebo tým tady u nás na Signál Rádiu.

0: Who is it? V podání jedinečného Michaela Jacksona. Za pár chvíl tady pro vás mám Cyndi Lauper, Smokey nebo Dianu Warwick a hned potom vám pustím náš magneťák, ale ještě předtím tady ta krásná plejáda 80kových hvězd tady u nás na Signál Radio.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Doznívá Cyndi Lauper a před námi je slíbený Magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes ním zazní píseň Vienna Calling od rakouského zpěváka Falka. Ta vyšla v roce 85 a stala se součástí jeho třetího studiového alba Falco 3. Na hudbě a textu se podíleli jak Falco, tak také bratři Rob a Ferdy Bolandovi. Píseň je spojená s Vídní, Falkovým rodným městem, jak už název písně sám napovídá, a výrazným motivem je tady telefonování. Píseň začíná několika takty slavného valčíku od Strause a po několika dalších taktech zazní zvuk telefonních tlačítek. Vienna Calling se prosadila ve všech různých hitparádách v Evropě, v Rakousku dosáhla třeba třetího místa, v Německu čtvrtého a ve Velké Británii se vyšplhala na krásné desáté místo. No a pojďme si tady ten evropský, možná i světový hit pustit právě teď. Falco a jeho Vienna Calling tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: cestách růžových v předchozích minutách tady u nás na Signálu takhle kráčel krásně Michal David. No a po celé tady mám pro vás další dávku 80. let nebo její krásnou hudbu. O tu se nám postarají Inexis, Ricky Epovery nebo Phil Collins, ale teď si dáme další zprávy opět od Honzy Navrátila a já vám povím, co nového se událo v dopravě.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V ulici Zborovská v Praze probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, takže tu dávejte při průjezdu případně velký pozor. No a v Praze zůstáváme tentokrát na mostu Legií, kde se pomalu, ale jistě tvoří kolony, takže se tu připravte na menší zpomalení. Tak já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké sobotní odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Škoda Auto má v současnosti v Česku zcela naplněné kapacity. Pro další 2 až 3 roky má dostatečné portfolio vozů, které může nabízet na trhu. Odcházející člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jan k tomu na setkání s novináři řekl.
2: Škodovka dneska spíš má problém s tím, že nemá dost kapacity, potřebuje jí víc a plus ty závody v České republice patří k těm nejefektivnějším závodům z hlediska nákladů, z hlediska efektivity práce a kvality, takže já bych se o závody v České republice neobával. Prostě to jsou ty nejlepší závody výrobní, který koncern má.
1: Dodejme, že evropský automobilový průmysl čelí velkému náporu čínských automobilek. Podle Jana zatím ohrožují spíše levnější značky typu Dacia nebo Renault a škodovky se bezprostředně nedotýkají. Zítřejší dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Jaké jsou nyní vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládními činiteli? Také o tom budou debatovat ministr zahraničí Petr Macinka a europoslanec Alexandr Vondra. Následovat bude také velká politická debata. Na Primě a na CNN Prima News se začíná zítra v 11 hodin dopoledne. Ve Slovenských Tatrách už platí malé lavinové nebezpečí. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a také splazy.
0: Co se děje v regionu?
1: Požadavky na řidiče taxislužeb se nejspíš zpřísní. Novela zákona o silničním provozu, která se chystá, dá obcím pravomoc požadovat po řidičích zkoušky například z jazyka a místopisu. To by mohlo vyřešit problém, který je v hlavním městě. V metropoli jezdí aktuálně 15 000 taxikářů. 45% z nich jsou ale cizinci, většinou Ukrajinci. A ti mají s dorozuměním velké problémy.
0: Sport.
1: Na začátku října se divákům naskytne naprosto výjimečná podívaná. Streamovací platforma totiž vypustí do světa očekávaný dokument Schumacher 94 zrození legendy. Už teď ale na veřejnost unikly nesmírně emotivní střípky ze soukromí tohoto ikonického pilota Formule 1. A hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na Marotce a přijde příští týden o začátek sezóny NHL. Generální manažer kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalové. Charakteru.
0: Signál Rádio počasí.
1: Sobotní den je s polojasnou oblohou, teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia. Ve znamení polojasné oblohy bude i neděle, od severu se přechodně vyskytne ale oblačnost. Vítr bude zítra foukat jihovýchodní a teploty naměříme stejné jako dnes. Pohybovat se budou mezi 18 a 22 stupni. Na signálu pokračuje proud 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Podvečer na Signálu dál příjemně plyne a Dominik Port se vám stará o jeden hudební zážitek za druhým. No a právě nám probíhá prodloužený víkend, což je skvělý, a jestli máte zítra volno, tak vyražte na luxusní pečenou husu nedaleko Brna. Kam konkrétně, tak o tom za chvíli. Teď vám tady posílám Phila Collinse. Jsme Signál Radio.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

Doznívá píseň Need You Tonight od, pro všechny fanoušky kapely Inexis tady u nás na signálu téměř přesně ve 17:45. No a mám tady také, přátelé, něco pro vás, kteří jste velkými fanoušky husích slavností, protože ty teď budou probíhat na náměstí, na Masarykově náměstí v Boskovicích v průběhu celého zítřejšího dne. No a právě tyto slavnosti připomínají tradici boskovických hus, které byly kdysi velmi vyhlášené a prodávaly se například dokonce i na vídeňských trzích. No a hlavním lákadlem samozřejmě této husí slavnosti budou husí speciality, jako je foie gras, trhané husí maso, husí sádlo, paštiky, anebo taky speciální husí menu. Mě už se tady teda extrémně zbíhají sliny, takže pokud to máte podobně a máte to blízko těsně od Brna do Boskovic, tak určitě vyražte. Součástí tady bude i velká kuchařská show a taky si tady budete moct koupit cokoliv v rámci tradičních řemesel, jako je třeba keramika, šperky, košíkářství, svíčky a nebo výrobky z vln. Takže určitě vyražte. Zítra v Boskovicích po celý den bude to určitě krásná podívaná a hlavně skvělé pochutnání si. A teď už tady mám pro vás Pet Shop Boys a nebo Stinga a jeho Fields of Gold.

0: To byla Sandra a vy stále ladíte Signál Rádio, máme přesně 17:30 a já určitě vás tady musím vám doporučit, vyražte určitě i na náš Instagram, kde jsme jako signalradio.cz a v rámci jednoho z nejnovějších postů tam máte třeba velmi zajímavé povídání o sklizňovém úplňku, o kterém jsem sám ani nevěděl, že je, ale skutečně je to tak a ten startuje, pozor, dnes v 18:48, což je za nějakých už 78 minut, takže určitě více o tomto zajímavém úplňku jedinečném, který má velmi pozitivní dopady, tak určitě se o něm přečtěte víc na našem Instagramu, ještě jednou jsme tam jako signalradio.cz, budeme rádi, když tam budete s námi jako naše součást a sledovat nás tam. No a pojďme se podívat, kdo pak nám dál pokračuje v našem playlistu osmdesátkovém. Před námi jsou Village People a nebo Toto na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

Village People a jejich YMCA. 6:45. No a protože je tolik, kolik je, tak pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port. Byla to dneska naprosto úžasná 80ková jízda, která nás čeká samozřejmě i po 18. hodině, ale hlavně právě po té 6. dnes mě tady vystřídá můj malý skvělý kolega Martin Hovorka, a to se svým pořadem Signály světový hitparád, kterým se vydáme do roku tentokrát 1984. No a poté po 7. hodině dál až do půlnoci se připravte na 80s party Signál rádia, kde to pořádně rozjedeme v tom nejlepším 80kovém a hlavně tanečním stylu. Já se na vás budu moc těšit opět zítra po 13. hodině. Do té doby se mějte naprosto skvěle, mějte krásný pohodový sobotní večer, ideálně v naší společnosti, a do konce hodiny vám zahraju ještě třeba Roxette, Shalom a nebo taky Eurythmics. Tak mějte příjemný poslech.

0: Katrina and the Waves, těsně přes 6. večerní, no a to znamená, že před námi jsou dnešní poslední zprávy, jak jinak než od Honzy Nevrátila a taky dnešní poslední doprava.
1: Signál rádio doprava.
0: Na nepojízdný osobák se připravte na 19. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno a trochu zpomalíte i na Rohanském náměstí v Praze směrem do centra, a to kvůli postupnému houstnoucímu provozu. Tak dávejte na sebe pozor a já vám přeji pohodovou jízdu, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký sobotní podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Zahájení topné sezóny sebou přináší také první případy otravy oxidem uhelnatým. Například moravskosleští záchranáři v pátek řešili první takový případ. V podvečer pomáhali ve Štramberku na Novojičínsku dvěma seniorům. Opoziční občanští demokraté, starostové, piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Dále také o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a o útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Pokračuje šéf občanských demokratů Martin Kupka.
2: Jaké jsou hlavní důvody pro vyslovení nedůvěry vládě? Především astronomický schodek a jasné porušení programového prohlášení vlády, ve kterém stojí, že vláda bude usilovat o zdravé hospodaření, o zdravé finance a že bude držet schodek bezpečně pod 3%. A přitom schodek, který navrhuje, dosahuje 3,5%. Andrej Babiš potom sliboval, a to je druhý důvod, že vyřeší svůj střet zájmů. A konečně třetí závažný důvod je to, že ta vláda útočí na základní ústavní instituce České republiky.
1: Konflikt mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a některými médii pokračuje. Bílý dům nevpustí zpravodajskou televizi CNN na palubu prezidentského letounu Air Force One během dnešní cesty amerického prezidenta. Informuje o tom agentura AP.
0: Co se děje v regionu?
1: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 aut. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena hlavně pro obyvatele okolních ulic.
0: Sport.
1: Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové jsou Ukrajinky. Itálii totiž zdolali 2-0. Druhý bod získala Elena Svitolinová. Ve finále je Ukrajina vůbec poprvé. A velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu a snížil svou ztrátu na lídra mistrovství světa a týmového kolegu Kimiho Antonelliho.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den je polojasný, teploty měříme i kolem 22 stupňů Celsia. Neděle bude ve znamení polojasné oblohy, od severu se přechodně vyskytne oblačnost, vítr zítra zafouká jihovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik sobotní zprávy na Signálu, pokračujeme opět dalšími osmdesátkami. Startují signály světových hitparád, míříme do Evropy roku 1984. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
3: Signál Rádio vám hraje od rána až do večera po celý týden ty největší hity 80. let, ale řekl bych, že v tento moment si budeme hrát ty úplně ze všeho největší hity, protože nás čeká top desítka jednoho konkrétního hudebního žebříčku. Tady jsou signály světových hitparád a než si pustíme dnešní první skladbu, tak já začnu de facto kvízem, takovou hádankou, já to mám rád. Já vás totiž na základě tří indicí dostanu do toho roku, který nás dneska čeká. Tak poslouchejte. Apple Macintosh, tento technologický gigant, představil svůj revoluční počítač. Teď mě napadá, a co na to počítač? Že mlčí? Zavolejte Hivrise. Ne, tak to jsme zase někde jinde. Každopádně Apple Macintosh představil komp počítač. Do světových kin vstoupila filmová franšíza Terminator a zpěvačka Madonna vydala své přelomové album, které z ní udělalo globální popovou hvězdu. Tak jaký to je rok? Ha, 84.
0: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
3: A já vám v těch následujících 60 minutách nabídnu 10 největších hitů evropského kontinentu právě před 42 lety, na týden přesně. Začínáme 10. místem.

0: Dobrý večer, posloucháte Signály světových hitparád. Já jsem se ani na úvod nepředstavil, to byl takový fofr, Martin Hovorka s vámi, tak doufám, že se vám bude skvěle poslouchat muzika z evropského singlového žebříčku. Dozvíte se, jak tento hudební žebříček vypadal na týden přesně před 42 lety, tedy na konci září, respektive konci září začátku října roku 1984. To byla písnička Self Control od Lori Brennigan, což je skladba, která zní jako 100% americký track, 100% americká písnička. Ovšem, tato skladba má v sobě vlastně italské kořeny, málo se to ví, ale původně tady tu skladbu zpíval italský zpěvák a skladatel Raf. No a on vydal tu svoji italskou verzi, která bodovala na začátku roku 84 a pak se o jenom o pár týdnů později této skladby v rámci cover verze chopila Laura Brennigan a ta s ní vylezla ven o několik týdnů později. A pak, to se nikdy v životě nestalo, ten originál od italského zpěváka Rafa v hitparádách bojoval proti té cover verzi od Lori Brennigan. Takže to se prostě fakt jako nestalo. A chvilku vedl Raf, chvilku vedla Laura Brennigan. Vlastně se nedalo říct, co v tu dobu byl větší hit. Ale když to vezmeme takhle po 40 letech, tak všichni znají pouze tu verzi od Lori Brennigan. Tak, tady je Signál Radio a věřím, že vám udělá radost teďka muzika od kapely Queen. It's a hard life.
1: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let. I know.

0: Na Signál Rádiu písnička skupiny Queen It's a Hard Life, která pochází z desky The Works, což je deska, která obsahuje i hity jako Radio Gaga nebo I Want to Break Free. Deska, kde kapela Queen masivně využívala takový ty moderní elektronický synťáky. Ovšem u písně It's a Hard Life, to byla výjimka, se kapela Queen rozhodla pro tradiční rockový přístup a nahrávali postaru v duchu 70. let. Možná jste si teďka uvědomujete, že jste v té skladbě slyšeli Freddieho piano a ikonické kytarové solo Briana Maye. Prostě Queen ze 70. ale byla to skladba roku 1984 a umístila se na 9. místě evropského singlového žebříčku na přelomu září a října 84. roku. Tak, a než si dáme 8. místo, trošku to teďka uvolníme a mám pro vás jednu mňamku. Skupinu Pet Shop Boys. Oni vlastně bodovali poprvé až v roce 1985, i když rok předtím, než ovládli hudebně svět, tak vydali song West End Girls. To bylo už v roce 84. To vyšel skutečný originál písničky West End Girls, která se od té známé verze, kterou známe až z pozdější doby, zásadně liší. Jo? A vlastně se dá říct, že to je písnička nebo verze hitu West End Girls, která nikoho nenadchla. Nikoho to nezajímalo. Prostě pečáci udělali ve 84. West End Girls. Nikoho to nezajímalo, ale dali té písničce druhou šanci a natočili ji znovu. Celý to předělali, překopali a až pak ta následná verze hitu West End Girls začala zajímat celý svět. A já jsem si říkal, že tím, že jsme dneska v roce 84, že bychom si právě mohli dát úplně tu první syrovou verzi hitu West End Girls, ten originál. Tak hele, to je ono. Takhle zní hit West End Girls v originální podobě. Je to úplně něco jiného, než znáte.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Raritka, no. Raritka z vinilu.

Tak tohle to je začátek kapely Pet Shop Boys. West End Girls, ovšem verze, kterou celý svět odsoudil. Trošku mi to připadalo, jako by Neil Tennant rapoval. On se opravdu ale inspiroval hip-hopem, který slyšel v New Yorku. No, skladbu natočili, ale jak jste mohli slyšet, byla taková spíš jako temná do undergroundových klubů. A protože pečáci měli skvělý kamarády, tak jim poradili, aby s tou písničkou něco udělali, aby to ještě předělali, upravili. No a teprve ta následná verze, ta se všem líbila.

0: Ale to už jsme v jiném roce, to rozhodně není 84.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: It's a lot. Tak to pozor. It's a lot. Jsou tady. It's a lot. Černá barva a kůže. Depeche Mode. A my vzpomínáme na pecku Master and Servant. Stalo se spoustu věcí ve studiu. Jednak plivali na mikrofon, taky tu písničku omylem málem smazali. No, všechno si povíme.

Depeche Mode a Master and Servant. Osmá nejúspěšnější skladba evropského singlového žebříčku na týden přesně před 42 lety. Depešáci byli průkopníky samplování a v té skladbě jste možná zaznamenali i takové šlehání biče. A samozřejmě jednoduchý bylo takhle, jo, tím bičem prostě švihnout před tím mikrofonem. Jenomže oni ten zvuk vytvořili jinak. Oni plivali přímo na studiový mikrofon a tento organický zvuk pak v sampleru zkomprimovali, zkreslili, přidali k němu i efekt ozvěny a najednou z toho byl ten zvuk, který se line celou tou písničkou. Každopádně makali, hodně dřeli, zejména pak právě na singlu Master and Servant. Dokonce se tvrdí, že skupina 7 nocí nespala. No, tak to se tvrdí, jo, ale podle mě si trošku zdřímli, pánové. No, každopádně makali 7 dní v kuse bez spánku, to se traduje. A jak byli už tak utahaní, vyčerpaní, tak udělali fatální chybu, protože těsně předtím, než byla finální verze pro single hotová, tak oni zapomněli domíchat basovou linku. A tu písničku exportovali a pak to slyšeli v rádiu, říkali, počkej, ta skladba zní nějak trošku jinak. A došlo jim, že tam chybí ta basa. No a tehdy jeden z hlavních zvukařů kapely Depeche Mode prohlásil, že naštěstí je skladba tak dobrá, že i bez basu bude v klubech skvěle fungovat a to se dozajista dělo. Tak, přátelé, pokračujeme dál. Teď skupina, která je mnohdy porovnávána právě s Depešákama, ale vlastně se jedná o úplně jinou kapelu. Tak samozřejmě zatímco Depešáci vyprodávali stadiony, Alphaville si zakládali na menších halách, Depešáci byli v černém, naopak Alphaville vystupovali v barevných kostýmech. No a pak Depešáci byli z Británie, Alphaville z Německa.

Skupina Alphaville s písničkou Big in Japan, když nahrávali tento velkolepý single, tak to ještě byli chudí muzikanti z undergroundové scény. Nevlastnili téměř žádné profesionální vybavení a tak si dokonce museli pár nástrojů zapůjčit, což by nebyl problém natočit to na zapůjčených nástrojích. Ovšem, když potom měli hrát naživo, tak neměli nástroje. Tak hráli pouze na rekvizity z divadla. Byl to vlastně takový playback, protože prostě na vlastní nástroje tehdy neměli. Ale postupně se nějaký ty koruny, respektive marky v jejich případě vydělali a pak se z nich stala už plnohodnotná skupina a dodnes vlastně koncertují, vystupují. Takže ten úspěch tam je. Tady jsou signály světových hitparád. A pozor, milí posluchači. Madonna a Kylie Minogue, tyto dvě zásadní zpěvačky 80. let, vydali poprvé společný single. Stalo se to až letos v létě 2026 a já vám tu skladbu pustím už za malý moment na Signál Rádiu. Ale pozor, teď další zásadní ženský hlas 80. let, Gloria Estefan.

0: co by hlas skupiny Miami Sound Machine. To byla písnička Dr. Beat. Ještě předtím na 7. místě Alphaville a Big in Japan. To v případě, že si nějakým způsobem to archivujete, zapisujete. I takové posluchači máme, kteří si i po tolika letech zapisují skladbu po skladbě a kompilují si všechny ty hudební žebříčky z 80. let. Jako by to bylo tenkrát. Tak, signály světových hitparád jdou dál. Sliboval jsem novou písničku od Kylie Minogue a Madony. Ovšem nejprve si dáme Madonu z toho našeho dnešního roku. Madonu z roku 1984. Za malý moment písnička Like a Virgin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

Začátek Madony, Like a Virgin, vlastně písnička, která jí vystřelila a udělala z ní globální popovou ikonu. Deska vyšla na podzim roku 84, ten první single se už v hitparádách točil na konci léta, což my tady teďka máme důkaz na Signál rádiu, protože tady tu písničku si hrajeme takhle na přelomu září-října a to, jak sami slyšíte, páté místo evropského singlového žebříčku. Tak ale pozor! Už tehdy, i když byla Madonna úplně na začátku, tak tam byla velká kauza, protože kolovaly v médiích falešné spekulace, že nahrávací společnost Hlas Madony schválně zrychlila a upravila, aby zněla jako tehdejší největší rivalka Cyndi Lauper. Samozřejmě byl to nesmysl, ale kauza to byla hezká, samozřejmě. V Blesku, v bulváru, který tenkrát vycházel v New Yorku a za oceánem, tak o tom 100% vyšlo mraky článků. Tak, ale to byl začátek Madony. My si dáme, teď nechci říct její konec, ale její současnost, kdy jí je 68.

8 let. Věk se sice u dámy neříká, ale pořád je to lepší, než kdybych třeba říkal, kolik váží. Tak každopádně 68 let. A Madonna se spojila s Kylie Minogue. Obě dámy začínaly v 80. Obě dámy se spolu kámošej, ale nikdy neudělali společnou písničku. A já vím proč, protože Kylie Minogue bude slavit 40 let na scéně. Madonna vydala teďka zásadní desku Confessions 2, kdy se vrací k desce z milénia. Tak jsou to takový jako zásadní milníky v jejich hudebních kariérách, tak bylo na čase natočit společnou věc. A já vám ji teďka pustím. Pojďme si dát píseň Love Sensation. Přátelé, tohle to je společný single Madonna.

Pokud jste naladili Signál Radio právě teď, vězte, že za námi je nový single Kylie Minogue a Madony. Přelomová hudební spolupráce, která vyšla letos v létě, jde o vůbec první oficiální společný single těchto dvou největších popových ikon uplynulých čtyřech dekád. Dámy začínaly v 80. letech, tak to by bylo, abychom si tak zásadní hit nepustili. Ovšem tečka zpátky do 80. let, regulérně do 80., protože my tu máme evropský singlový žebříček z roku 1984. Hrajeme si muziku, která bodovala na týden přesně před 42 lety a toto je čtvrté místo. Tehdy na konci září U2 a písnička Pride. Tak hezký poslech, tady je Signál Radio. Dobrý večer.

in the Name of Love, to jsou irští YouTube tady u nás na Signál Rádiu. A teď pozor, co vám prozradím. Víte, kdo je slyšet v refrénu té skladby? Je tam slyšet doprovodný ženský hlas. A ten patří zpěvačce Chrissy Hynde z kapely Pretenders. To jste nevěděli, co? No, tak jak se to stalo? Tehdy Chrissy Hynde, když U2 natáčeli ve 84. desku Unforgettable Fire, tak Chrissy Hynde byla vdaná za zpěváka Jima Kera z kapely Simple Minds. A tady ta parta Simple Minds natáčela album ve stejném studiu jako kapela U2. Takže když tam přišla Chrissy Hynde za svým manželem na kafe pozdravit ho, tak tam zrovna byli i U2 a natáčeli písničku Pride. Tak slovo dalo slovo a domluvili, že si zaspívá s nimi refrén. No, ale oni vlastně to dělali na tajňáka, na obalu desky, na tom původním obalu desky z roku 84 je její jméno zapsáno pod pseudonymem Mrs. Christine Kerr, aby se vyhnula problémům se svojí nahrávací společností, protože oni by to neviděli rádi, že nahrává pro kapelu U2. Měli nějakou takovouhle smlouvičku, no. Super, super. Tak přátelé, teď ochutnávka z dalšího dílu Signálu světových hitparád. Dáme si Billy Idol a jeho White Wedding. Jen tak si můžeme říct, že to je člověk, který se z punkera proměnil v popovou hvězdu. A nás čeká jeho skladba v rámci UK chart britského singlového žebříčku z roku 1985. Za týden.

0: Doufám, že jsem vás dostatečně naladil, abyste si zapli další díl signálu světových hitparád, protože to vás dovedeme až do roku 1985. Uslyšíte, jakých 10 největších hitů se drželo v britském singlovém žebříčku. Představíme si UK chart z prvního říjnového týdne 85. roku. No a Billy Idol s písničkou Wide Wedding se tam také objeví. A detaily si k němu samozřejmě povíme, nějaký drb spojený s jeho osobou, to všechno bude. Každopádně, kdy vysíláme na Signál Rádiu tento hudební pořad, tento hudební speciál? Vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Tak, a tohle už je Carl z Whisper a velká otázka. Jsou to Wham? Nebo George Michael? No povíme si to za chvilku.

První solový single George Michaela. Wham jako celá kapela na této nahrávce nefiguruje. Druhý člen Andrew Ridgely v písni se nehraje ani nespívá, ale pozor, je uveden jako spoluautor hudby. Pánové Andrew Ridgely a George Michael společně tuto skladbu složili o 3 roky dříve, už v 81. roce, na kazetovém magnetofonu. Pánům bylo tehdy 17 let a bylo to ještě předtím, než se Wham proslavili. No pak se nějakým způsobem tu písničku George Michael uzmul do svého solového repertoáru. Každopádně bylo to v době, kdy se rozhodně nemluvilo o tom, že by se nějakým způsobem měli Wham rozpadnout. Každopádně vedle George Michaela v té písnice je hrdina také saxofon a na něj v tom hraje studiový hudebník Steve Gregory. Představte si to, že před ním přišlo do studia 10 jiných saxofonistů a George Michael byl opravdu takový perfekcionista, že je všechny postupně vyházel a až teprve tento 11. saxofonista se Georgeovi zdál, že to solo zahraje tak, jak on si bude přát. No, byl to skutečný profík ten George Michael. Tak pojďme dál, stoufáme výš a výš. Už za malý moment se dozvíte, jaká písnička byla ta úplně nejúspěšnější na evropském trhu. Napsalo mu září a října 84. roku, takže teď ale dvojčička, ještě to chvilku napneme, to první místo, teď dvojčička, musíme postupně. Krotitele duchů, Ghostbusters a tohleto už je Ray Parker Jr.

0: Druhá nejúspěšnější písnička na evropském kontinentu na týden přesně před 42 lety. Ghostbusters, Krotitele duchů a Ray Parker Jr. A teď, přátelé, pozor, ta historka, co se vztahuje k té písni.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Ray Parker Jr. zažil obrovský šok krátce po vydání toho singlu, protože zpěvák Huey Lewis ho zažaloval za to, že melodii písně kompletně ukradl z jeho tehdejšího hitu I Want a New Drug. Příběh má ale háček. Producenti filmu totiž původně oslovili právě Huey Lewise, aby pro film Ghostbusters složil úvodní píseň. Tento ale odmítl, protože v tu dobu pracoval na soundtracku k filmu Návrat do budoucnosti. Jo, to je ta písnička Power of Love. Filmaři ale vzali vlastně demo, takovej nástřel toho Huey Lewise, pustili ho Ray Parker Juniorovi jako ukázku toho, jaký styl hudby by chtěli právě ve filmu Ghostbusters. A on se inspiroval až příliš okatě, to znamená, tam došlo na nějaké mimosoudní vyrovnání a skutečně ve vzduchu lítaly miliony dolarů. Ovšem, co se nestalo o 16 let později, pánové tehdy, jak Huey Lewis, který na té muzice pracoval na začátku, taky ten Ray Parker Jr., který tu písničku regulérně jako udělal, tak měli podepsanou doložku o mlčenlivosti. Nikdo nesměl promluvit o tom, kolik peněz bylo vyplaceno. Nikdy, nikdy ani za tisíc let. Prostě mlčet měli pánové. Jenomže Huey Lewis v roce 2001 přišel na rozhovor do hudební televize VH1 a tam celou věc dopodrobna popsal. A tak Ray Parker Jr. na nic nečekal a zažaloval pro změnu Huey Lewise za porušení mlčenlivosti. Takže si ty penízky vlastně vzal nazpátek, no. Přátelé, tuto informaci už podle mě dneska ničím nepřebiju, snad už jenom zbývá pustit první místo, takže nejúspěšnější písnička evropského singlového žebříčku na týden přesně před 42 lety Stevie Wonder a jeho I Just Call to Say I Love You. Takže potlesk. Myslel jsem, že přijde ještě aspoň paní vrátná, paní uklízečka tady zatleskat, aby nás tady bylo víc, ale jsem tady sám v tuto denní hodinu, takže potlesk pro Stevieho Wondera. Já jsem Martin Hovorka, loučím se a buďte se Signál rádiem. Hrajeme.

0: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
1: Když slyšíš tohle...

Signál Rádio. Signál.

0: jsou to Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte Větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signálradio.cz.